Oj, piszlahanuša, do ryčky vodu brahaty, nabrala vodyči, i tej stala dubaty.